Boliňa holovka, taj medži plečima. Treba mi doktora s čornýma očima. Nechoču takoho, že bo znam ličiti. Len choču takoho, že bo znam ľubiti.

deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!